z něj všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč. Jestli ještě máš můj klíč.

zima už se blíží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Rádio Český Blaník.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně,

discuss. Ja, dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

počasí. Však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek.

z mých dívčích očí koňských hřích, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách jen já a můj kůň šli jsme dál. Já nestal

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Blaníku. Český Blaník.
0: To je Blaníček.
2: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
3: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
2: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
3: Tak teď už to zvládnem.
4: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál.

kamaráde, plno. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník. Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

nikde nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
1: Radio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
0: Český Blaník.
1: Český Blaník.

0: Lucie Vondráčková, absolutní absurdista. Posloucháte Rádio Český Blaník, od mikrofonu vás všechny zdraví a krásný pondělní den. Hezké vstávání přeje Vlasta Suk. Za okamžik nabídneme čerstvé zprávy, Monika Holubová už je se mnou, no a pak si budeme pohodově hrát. Honza Nedvěd zaspívá Pod starou horou.
1: Miluju, miluju a chci s tebou být.
0: Taky se těšte na saxánu Petry Černocké. A kolem 3:15 dorazí Jaromír Majer, malý přítel z města N.
1: Světem hraje svou píseň dál.
0: Na Českém Blaníku hrajeme české písničky, které máte rádi, a za půl minuty bude 6. Tak za okamžik budeme pokračovat.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Alfa křížovky jsou nej, doba to hus jedej.
5: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
6: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
5: Alfa křížovky, ty s duhou
6: a s ptákem.
7: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
8: Oba.
10: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jak by to dnes mělo vypadat? No má svítit sluníčko. Přes den ale pozor, odpoledne se místy může vytvořit kupovitá oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty dnes opět tropické, 31 až 35, na Moravě ještě tepleji, 35 až 38 a v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů Celsia.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Tragická noční nehoda na D52 u Pohořelic má tragickou dohru. V nemocnici zemřela jedna ze tří osob, které při nehodě utrpěly vážná zranění. Nehoda tak má tři oběti. Dvě ženy zemřely hned v sobotu po půlnoci na místě nehody. Během 1. srpnového dne zemřelo podle policie na silnicích 5 lidí. 9 dalších se těžce zranilo. Silničáři začnou už v září stavit přeložku silnice 1/43 u Černé hory na Blanensku. Silnice na 2 kilometrech za 250 milionů na přímý a ve stoupání směrem do Brna vzniknou dva pruhy pro snadnější předjíždění. Silnice z Brna na Svitavy patří v jihomoravské části k nejvytíženějším silnicím první třídy v zemi. Plavidla na Vltavě v centru Prahy nově obsluhuje servisní loď. Je nejmodernější v Evropě a pluje na elektrickou energii. Tanker může zajistit tankování paliva a vody. Nabízí i další služby, jak potvrzuje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
12: Servisní loď nabízí také odčerpávání odpadních vod a také takzvaných nádních vod, co jsou vody znečištěné oleji ze dna lodí, a také je možné na lodi natankovat pitnou vodu do lodních tanků. Plavidla připlují bokem k servisní lodi a tankují stejně jako na silnici.
11: Servisní loď můžou zájemci využívat od 7. ráno do 19. hodiny. Severovýchod Egypta zasáhlo zemětřesení. Půda se otřásala silou 5,4 stupně. Oběti ani škody zatím nebyly hlášeny. Epicentrum otřesů se nacházelo asi 40 kilometrů severovýchodně od města Suez. Tolik zprávy. Hezké ráno.
2: Rádio Český Blaník. České písničky, které máte rádi.
0: 3 minuty po 6. hodině, s vámi je Vlasta Suk. Vstáváme, je nový pracovní týden. Nový den pondělí 3. srpna. Všechny vás zdravím, ať vám ten dnešní den vyjde na jedničku. S českými písničkami doufám, že určitě. Startujeme s Karlem Gottem a písní Srdce jako kámen.

0: chci si tě vzít.
1: Honza Nedvěd pod Starou horou, tady na Českém Laníku, 6 hodin 12 minut k tomu. Máme pondělí, jak už jsem říkal, 3. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Miluše, takže milé Milušky, všechno nejlepší vám přejeme. A dneska má narozeniny Štefan Margita, tenhle skvělý operní pěvec, manžel Hany Zagorové, dneska slaví 70 let. Takže Štefane, všechno nejlepší. Není to tak dávno, co vyšla písnička Hanou Zagorovou, naspívali píseň Anděl strážný. Takhle zní.

Mimochodem Štefan Margita naspíval ještě taky písničku Ave Maria s Hankou Zagorovou. Tak tu si teď dáme na Českém Blaníku. Všechno nejlepší ještě jednou. České ráno na Českém Blaníku. No a kdybyste chtěli Štefana slyšet a vidět, zpívat, tak koncertuje. V druhé půlce srpna bude na hradě Špilberg, pak taky Hradci Králové a třeba v září i v Bolaticích. Dobré ráno, tady je Český Blaník. Nocí bezednou.

0: Na Veselá, písnička Oliver Twist, vzpomínáte na tenhle film?
1: Přivej ty svoje kamarády, znám jedny hrozně opuštěný holky.
2: Před kostel, veci.
3: Ty myslíš na hřích, dcero, viď? A to tě trápí, že?
1: My možná zhřešíme, ale musíme si dávat velkýho majzla, aby jsme nepočali.
0: No, tak to byla písnička z filmu Rebelové. Ano, já si vždycky vzpomínám, že jsem na film rád koukal. Zase se na něj budu muset podívat. Tak, co nás čeká dál na Českém Blaníku? Za chvíli Petr Janů a moje malá premiéra, nebo Richard Miller, keď odcházají lásky. 7 minut před půl sedmou. Ale ještě předtím vším taky musíme popřát našim čtyřnohým kamarádům. Ano, pejskům a kočičkám. Tak jak dopak dneska slaví z pejsků? Je to Lesan. Takže Lesanové, všechno nejlepší. A kočička, respektive kocour, je taky Lesan, aby se nám to nepletlo. Takže už víme, kdo dnes slaví svátek. Miluše, taky víme, že narozeniny má Štefan Margita 70. Pejsek je Lesan, kočička taky Lesan. Takže ještě jednou všechno nejlepší oslavencům a za chvíli slíbené české písničky.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Radio Český Blaník.

0: Další krásná písnička. Richard Miller, Keď odcházají lásky z 90. let z alba Neuč pták, ale tať. Tak 3 minuty po půl sedmé, to je aktuální čas a vy posloucháte Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A s námi ve vysílání meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu Jiřina Švábenická. Dobré ráno, Jiřinko.
2: Hezké ráno přeji.
0: Jak to venku vypadá?
2: Aktuálně máme jasno až polojasno s teplotami nejčastěji mezi 20 až 15 stupně Celsia. Na horách klesly teploty výjimečně i pod 10 stupňů. Nejméně má aktuálně Kvilda, Perla, a to kolem 5 stupňů. No a naopak nejvyšší teplotu teď po ránu má Brno, Tuřany, kde je 20,7 stupně Celsia.
0: No a co ten dnešek, jak by to mělo vypadat?
2: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne se pak bude tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty dnes budou velmi vysoké a zhruba tak o 5 stupňů vyšší, než tomu bylo včera. Budou se pohybovat mezi 31 až 35 stupně Celsia. Na Moravě tam bude ještě tepleji 35 až 38 stupňů Celsia a velmi teplo bude i v 1000 metrech na horách, kde očekáváme teploty kolem 27 stupňů Celsia, takže zátěž teplem dnes bude velmi silná, na jižní Moravě dokonce až extrémní.
0: Takže opět pařáky. Já vám děkuji za předpověď, se daří, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Tak na sebe, přátelé, dávejte pozor, dodržovat pitný režim, nezapomeňte pokrývku hlavy, sluneční brýle, bude to potřeba. České písničky jsou nachystané, tohle je Petra Černocká, co by Saxána, a za okamžik zaspívá i Jiří Bílý píseň Neptej se. Dobré ráno, Český Blaník je s vámi i v pondělí 3. srpna.

0: Jiří Bílý, krásná písnička Neptej se na Českém Blaníku za 6:45. A teď vyrážíme za dalším koncertem, tím blanickým.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Opět se na vás budeme těšit na dalším místě, tentokrát vyrážíme do Chomutova a to už tento pátek, 7. srpna, kdy se krátce před 5:30 odpoledne sejdeme na náměstí 1. máje. Tady zaspívá třeba Tereza Mašková, taky naše blanická kapela, Janek Ledecký a nebude chybět Jakub Smolek. Vstupné se ani tady platit nebude, doprovodný program je zajištěn, k tomu spoustu jídla a pití a i tady si můžete přijít pro naši zbrusunovou samolepku Blaníku a Centropolu, která vám taky přinese třeba velké peníze. Jednomu z vás asi 100 000 korun, takže to je velký důvod přijít, ale hlavně si s námi užít české písničky. Takže tento pátek Chomutov, náměstí 1. máje.
1: Jedeme za vám, letní koncerty Rádia Blaník.
2: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Do té 7. hodiny třeba Verona, Jaromír Majer a Poutníci s panenkou.
6: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na... No, hodná holka.
7: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
8: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
9: Hani malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
8: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
9: Tak teď už to zvládnem.
10: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
11: Koupaliště Úvaly. Místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
12: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
13: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
1: Radio Český Blaník.

lítáš nad vodou, ne náhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: skupina Olympik, co všechno se tu může stát. Je 7 hodin, posloucháte Radio Český Planík, no a další pohodovky už pro vás vybíráme. Po té 7 hodině Václav Neckář s Mrs. Robinson.
1: Já pravím vám, Mrs. Robinson.
0: Taky nám zaspívá Helena Vondráčková, léto je léto. A nebo Eva Farna Miraj, vzpomeneš si.
2: Musím se na...
0: Hrajeme české písničky, které máte rádi.
3: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
4: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech, renovace a nátěry střech.
3: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
4: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
3: Duratech, střecha jako nová za 2 dny.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes by mělo většinou svítit sluníčko, jenom odpoledne se sem tam může vytvořit kupovitá oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bousky. Teploty povyskočí na 31 až 35, na Moravě bude ještě vedro větší 35 až 38 a v 1000 metrech na horách příjemných 27 stupňů Celsia. Pojďme na silnici.
9: Za volantem
8: s Českým Blaníkem.
0: Tady je Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
10: Dopravní omezení přibrzdí řidiče na dálnici D2 ve směru na Brno, kde se popojíždí od 5. kilometru a zdržení je tam okolo 20 minut. A dopravní omezení a silný provoz přibrzdí také řidiče na Pražském okruhu ve směru k Ruzyni od tunelu Lochkov až po 18. kilometr Ořech. Tam se řidiči zdrží okolo 10 minut.
0: Děkujeme, kdyby cokoliv můžete klidně namluvit hlasovku na náš WhatsApp Českého Blaníku. Telefonní číslo 720 836 3 07.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Českou opět sevřou vedra. Dnes naměříme v Čechách do 35 stupňů. Na Moravě může být až 38. Extrémní vedra v Česku, končí studená fronta s bouřkami. Čekají nás také tropické noci. Od středy mraku přibudá, vedra postupně ukončí přehánky a bouřky. I tak ale bude dál kolem 30 stupňů. Policisté zasahovali v Částavské ulici v Praze. V bytě se tam nacházel zabarikádovaný muž, který zřejmě trpí psychickými problémy. Vyjednávání bylo úspěšné, muž se nakonec vzdal policistům, kteří ho předali do péče záchranářům. 5000 Nýrsko na Šumavě dokončuje svoji největší letošní investici. Jde o rekonstrukci kanalizace, vodovodu, průtahu a osvětlení v části Hodousice za 52 milionů. Víc dodává starosta Nýrska Miloslav Rubáš.
12: Ta nebyla kanalizace splašková, nějaká stará dešťová kanalizace, do které historicky byly třeba nějaké svody udělané, trativody. A teďko odebíráme vzorky a může být průšvih v tom, že ty vzorky třeba jeden čas nevyjdou. My tam pozbíráme splaškové vody pod obcí a tlakově je budeme doprava do Nýrska na čističku.
11: Investici hradí Nýrsko ze svého. Spojené státy a Irán dnes znovu začnou vyjednávat. Podle agentury AFP to v noci na dnešek oznámil americký prezident Donald Trump, který předtím odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Islámské republice. Zatímco Trump tvrdil, že o odklad úderů žádali Teherán a další země v regionu, íránská média údajně označila prezidentovo tvrzení o teheránské žádosti za lež. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu opět Vlasta Suk.
0: Ano, jsem tady, Moni, díky za zprávy. 5 minut po 7 hodině.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Už za okamžik nabídneme další písničku dne, tentokrát bude zpívat Ivo Jahelka a píseň Soudili se, o ní si budeme právě vyprávět. Teď MiG 21 Malotraktorem, já vám přeji krásné pondělní ráno a hezký celý den.
13: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda, doufám, že mě pochopíš.

0: další pohodová písnička pro vás z českého Blaníku, Václavecká s Mrs. Robinson. Večer na 8, za chvíli třeba Helena Vondráčková, ale to je léto, no a taky jedna písnička, kterou si více rozebereme. Bude zpívat i moja Helka.
1: Písnička dne na českém Blaníku.
0: Tak a podrobnosti o téhle písni nám poví sám Ivo.
2: Písnička Soudili se je vlastně poslední píseň na mém prvním albu Soudili se, který má stejné jméno. A já jsem tam vlastně do této písničky vložil všechny své pocity mladého advokáta, tenkrát v té době právníka. Vlastně je to o tom, jak lidé se k sobě chovají. Jak se k sobě chovají manželé, rozvádí se. Jak se k sobě chovají sourozenci, soudí se o dědictví. Jak se k sobě chovají sousedi, soudí se o svrat chlívu, to všechno bylo ze života bráno, to jsem tam do té písničky napral a nakonec vlastně to má to vyústění, že se tam říká, že v podstatě každý vlastně máme tu svou pravdu a těžko tedy potom říkat, že já mám pravdu nebo ty máš pravdu. Prostě každý má svoji pravdu a jak čí ta pravda vlastně je ta pravá, to se teprve ukáže u soudu.
0: Tak to je hodně zajímavé. Každopádně tady je pro vás z českého Blaníku Ivo Jahelka a Soudili se.
1: Písnička dne na českém Blaníku.

0: České ráno
1: na Českém blaníku.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv zná už naspaměť, vstupenka pro nebeský let, o tom, že spolu budem dál, to bych si vlastně hrozně přál.

tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístky. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

snad utrhneš. Ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Poprvé jsme tuhle písničku mohli zaspívat v roce 1980. Helena Vondráčková a Léto je léto. Já doufám, že vás potěšila. No a jak s ním počasím? Zůstane letní i v tomto týdnu? Řekneme si za chvíli, spojíme se opět s meteorology. Tak poslouchejte Český Blaník dál. Krátce před půl osmou vás všechny zdravím. Jak to tedy bude vypadat po zbytek tohoto pracovní dne? To vše rozebereme s Jiřinou Švábenickou. No a do té doby třeba Arakaň a Dimitri, Žít svůj sen, nebo Jiří Schellinger, Jahody vražený. Dobré ráno.
1: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
2: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
1: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
7: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
8: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
7: Alfa křížovky, ty s duhou
8: a s ptákem.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Rádio Český Blaník.

0: možná tuhle písničku znáte od zpěvačky Adele, ovšem takhle krásně do rokového kabátu ji oblékli v roce 2014 za kapely Arakain a Dimitri. Žít svůj sen. A já myslím, že se vydařila, co říkáte. 7 minut po půl osmé, to je aktuální čas. Na Českém Blaníku taky míříme za předpovědí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: S námi ve vysílání meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu Jiřina Švábenická. Dobré ráno, Jiřinko.
2: Hezké ráno přeji.
0: Jak to dneska bude vypadat na obloze?
2: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne se pak bude tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty dnes budou velmi vysoké a zhruba tak o 5 stupňů vyšší, než tomu bylo včera. Budou se pohybovat mezi 31 až 35 stupně Celsia, na Moravě tam bude ještě tepleji 35 až 38 stupňů Celsia a velmi teplo bude i v 1000 metrech na horách, kde očekáváme teploty kolem 27 stupňů Celsia, takže zátěž teplem dnes bude velmi silná, na jižní Moravě dokonce až extrémní.
0: A co tedy zítřek a další dny? Jak to bude vypadat?
2: Na naše území bude proudit nadále mimořádně teplý vzduch, v dalších dnech nás čeká slunečné počasí, ale při zvětšené oblačnosti se budou tvořit přehánky a také bouřky. V úterý tomu bude hlavně na horách a počítáme s nima spíše ojediněle, ve středu pak přehánky a bouřky budou již místy. Konec pracovního týdne pak bude provázet už větší oblačnost a srážky se budou vyskytovat na většině území. Nejvyšší teploty čekáme mezi 34 až 39 stupně Celsia. Vysoké budou ale i noční teploty, a to mezi 23 až 19 stupně Celsia, takže ta zátěž teplem bude velmi vysoká až extrémní a uleví se nám až ve druhé polovině týdne nebo před víkendem, kdy se mírně ochladí.
0: Tak jste to slyšeli, čeká nás další tropický týden. No to ochlazení, to bude tak kolem těch 30 stupňů Celsia. Eva Farna, Miraj, vzpomeneš si právě teď na Českém Blaníku.

0: skupina Elána Tuláci v Podchodoch, posloucháte Rádio Český Blaník. Je 7:45, teď je ten nejvyšší čas, abyste si opět co nejrychleji napsali o písničku na přání. Jako prvnímu samozřejmě s radostí pustíme tu, kterou chce slyšet. A nebo chcete někoho potěšit, pozdravit do práce, kolegu, kolegyni, nebo nechat zahrát k svátku, k narozeninám. To už necháme na vás. Každopádně teď pište buď SMS-ku na 728 36 307, popřípadě můžete využít náš WhatsApp Českého Blaníku a nahrát hlasovou zprávu. Krátce po 8 potěšíme někoho z vás. Jak už jsem říkal, telefon 728 36 307, právě teď pro vás. Do té doby za chvíli Hana Zagorová s písní Gwendolina a taky Karel Gott. Zůstanu svůj.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
4: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
3: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
4: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
3: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
4: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
3: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Rádio Český Blaník.

0: Takhle báječně vám hraje Český Blaník v pondělí ráno v 8 hodin Hana Zagorová a Gwendolina. Za okamžik čerstvé zprávy, počasí a doprava. No a z písniček třeba Michal David, Chtěl bych žít tak, jak se má. Další, to bude píseň Hraboše od Dana Bárty. A přidám otázky olympiků. Hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska další tropický den s teplotami od 31 do 35 stupňů. Na Moravě ještě tepleji až do 38, v tisíce metrech kolem 27. Co se týče oblohy, tam by mělo většinou svítit sluníčko. Přes den se ale může vytvořit kupovitá oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky.
5: Za volantem s Českým Blaníkem.
0: A jak se jezdí, jak to vypadá na silnicích? Teď po ránu ví Vlačka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
6: Se zdržením okolo 30 minut počítejte na dálnici D8 ve směru na Prahu. Na 12. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s dodávkou a kolona vozidel se tvoří mezi 17. až 12. kilometrem. A s kolonou vozidel počítejte obousměrně na Pražském okruhu. Ve směru na Ruzyň budete popojíždět v koloně okolo 20 minut mezi 13. až 18. kilometrem a ve směru k dálnici D1 se zdržíte okolo 15 minut mezi 23. až 19. kilometrem.
0: Děkujeme, kdyby cokoliv můžete využít náš WhatsApp Českého Blaníku a nechat nám hlasovku ze silnic 720 836 3 07.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Některým seniorům ode dneška neplatí staré občanské průkazy. Jedná se o papírové knížky nebo zalaminované karty vydané před polovinou roku 2000. Nejčastěji podle ministerstva vnitra mají lidé narození před rokem 1936. Výměna občanského průkazu je zdarma a úředníci můžou v případě potřeby přijet domů, do nemocnice nebo domova pro seniory. Energetická společnost ČES dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za akcie dostanou 2,40 korun. Celkem vyplatí přes 22,5 miliardy. Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard korun. O výši dividendy rozhodla valná hromada firmy v červnu. Na křižovatce Milata v Hradci Králové se mění doprava. Ode dneška čekají cestující MHD, chodce i řidiče další změny. Jaké to ví mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková?
8: Kromě otevření zbývajících podchodů a dvou zastávek MHD budou moci řidiči nově využívat také napojení přes takzvanou Malou Miletu. Do této nové křižovatky bude navíc ústit výjezd pro vozidla zdravotnické záchranné služby.
7: Celá stavba tak vstupuje do závěrečné etapy, která zahrnuje dokončovací práce i odstranění zjištěných nedostatků. Na brněnské Kravíhoře startuje druhá část festivalu Planet. Akce organizovaná tamní hvězdárnou a planetáriem představí kromě projekce sci-fi filmů a těch naučných také obří nafukovací modely vesmírných těles. Dominantou brněnského parku bude nový 12-metrový modul Jupiteru. Festival potrvá do neděle 9. srpna. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Vlastíku, je to opět tvoje.
0: Já děkuji za předání slova, díky za zprávy, Moni. A pokračujeme v ranním programu tady na Českém Blaníku.
5: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 8, ano, s vámi je stále Vlasta Suk, České ráno pokračuje. Za chvíli splníme písničkové přání a do té doby si samozřejmě budeme hrát. Chystám Lucku Bílou, Hvězdy jako hvězdy Jeleny, a tohle je Standa Hložek s Petrem Kotwaldem a Jedna bílá královna. Tak ať se hezky poslouchá, jsme Český Blaník.

0: Český Baník vám přináší písničku na přání.
1: Ano, několikrát denně, vždy po výzvě moderátora si máte psát písničky na přání, popřípadě zanechat hlasovku na WhatsAppu na telefonu 720-836-307. Další šanci budete mít zase před 11. hodinou si napsat, protože teď už tu máme první SMSku. Moc prosím o zahrání písničky pro moji milovanou manželku Terku, se kterou brzy oslavíme 5. výročí svatby a aktuálně vás posloucháme na dovolené na Jižní Moravě. Tímto zdravím Terku a naše děti, Mirečka a Natálku. Děkuju, Tomáš. Tak Tomáši, není za co, užijte si dovolenou samozřejmě a taky tu vaši oblíbenou. Marcela Holanová a Karel Gott, Náš song. Písnička.

0: skupina opět Radeček z písní Hory na rádiu Český Blaník. Jo, na horách je aktuálně asi nejlépe. Dneska se ty teploty budou držet okolo 27 stupňů, takže jestli v brzkých dnech plánujete výlet do hor, určitě neprohloupíte, ale pozor, má to samozřejmě i své proti. S každou stovkou metrů nadmořské výšky roste síla UV záření cirka o 10%. Je potřeba, abyste si sebou vzali opalovací krém, ideálně 50+, protože horské sluníčko opaluje neskutečně. Nezapomeňte si namazat i obličej, nos a krk. A několikrát denně opakujte, ať se nespálíte. A samozřejmě na horách byste měli mít i kvalitní sluneční brýle. K tomu dostatek tekutin a pak už si můžete užívat pohodové prostředí hor. Jak to počasí bude vypadat dál, nejenom na horách, ale i v nížinách, řekneme si za chvíli s meteoroložkou Jiřinou Švábenickou a zahrajeme si Miroslava Žbírku či Martu Kubišovou. Za 4 minuty bude 8:30. Dobré ráno.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
2: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
3: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
2: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste projednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
5: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
6: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
7: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
5: Příze látky tvoření, našeho života koření.
6: Pro háčkování.cz.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Rádio Český Blaník.

0: Je slovenský český Blaník. Miroslav Žbirka s krásnou písní Nechodí. Máme 5 minut po půl deváté.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A meteoroložka Jiřina Švábenická s námi ve spojení. Dobré ráno.
2: Hezké ráno přeji.
0: Jak to dneska bude vypadat na obloze?
2: Dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne se pak bude tvořit kupovitá oblačnost a v jižní polovině území se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty dnes budou velmi vysoké a zhruba tak o 5 stupňů vyšší, než tomu bylo včera. Budou se pohybovat mezi 31 až 35 stupňů. Celsia. Na Moravě tam bude ještě tepleji 35 až 38 stupňů Celsia a velmi teplo bude i v 1000 metrech na horách, kde očekáváme teploty kolem 27 stupňů Celsia. Takže zátěž teplem dnes bude velmi silná, na jižní Moravě dokonce až extrémní.
0: Co zítřek a další dny?
2: Na naše území bude proudit nadále mimořádně teplý vzduch. Dalších dnech nás čeká slunečné počasí, ale při zvětšené oblačnosti se budou tvořit přehánky a také bouřky. V úterý tomu bude hlavně na horách a počítáme s nima spíše ojediněle. Ve středu pak přehánky a bouřky budou již místy. Konec pracovního týdne pak bude provázet už větší oblačnost a srážky se budou vyskytovat na většině území. Nejvyšší teploty čekáme mezi 34 až 39 stupně Celsia. Vysoké budou ale i noční teploty, a to mezi 23 až 19 stupně Celsia, takže ta zátěž teplem bude velmi vysoká až extrémní a uleví se nám až ve druhé polovině týdne nebo před víkendem, kdy se mírně ochladí.
0: Tak já moc děkuju, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Tak tohle je Dan Bárta, píseň Hraboše a za chvíli Iveta Bartošová.

0: Neblíží se 8:45 tady na Českém Hlavníku Iveta Bartošová s písní Móda. A my se teď podíváme do Litomyšle. Tam včera skončil filmový a hudební festival Litomyšl Fest. A mezi filmy na něm uspěl dokument o Báře Basikové. Podrobnosti nám poví za pořadatele Barbara Trojanová.
1: Vítězem se stal dokument Heleny Třeštíkové Časozběrný Bára Basiková, stejně jako ve Varech. A na druhém místě, které my nevyhlašujeme, skončil by ze severské sekce Poslední Viking a na třetím místě britský film Přísahám, že za to nemůžu.
0: Tak gratulujeme. Ještě doplním, že během 5 festivalových dnů se promítalo v 7 sálech a prodalo se cirka 22 tisíc vstupenek. Takže zdravíme do Litomyšle. Krátce před 9:00 Helena Vondráčková s písní Copacabana, ještě předtím Marie Rotrová nebo skupina Olympic a otázky. No a pak se na vás těší skvělá kolegyně Veronika Rážová. V Lestasu se těší naslyšenou ve středu ráno 6. Mějte se báječně a krásný den.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
5: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
6: Zakončete prázdniny v Zoo Praha.
7: Vršovické divadlo Mana zde uvede pod širým nebem v bývalém Slonínci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Hrajeme poslední týden v srpnu vždy po zavírací hodině.
6: Záštitu převzal britský velvyslanec a 200 korun z každé vstupenky jde na podporu Zoo Praha.
7: Těšíme se na vás.
8: Radio Český Blaník.

a žár, o kterém zpívá Helena Vondráčková, budeme mít v České republice i dnes. Akorát nám chybí ta pláž a proto si ji pouštíme právě tady u nás na Českém Blaníku. Přeju vám krásné dopoledne, za pár vteřin už od 9. hodina a po ní si dáme další české písničky, které máte rádi. Třeba jednu od Věry Martinové. Bude tu i Lenka Filipová, jsem tvář.

0: To rozhodně není všechno. Těšit se můžete i na Pepína Vaňka z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, který nám přinese další vydařený kousek. Ale ještě předtím tu budou zprávy a taky aktuální počasí. Pojďme na něj.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Meteorologové slibují, že dnes naměříme až 35 stupňů Celsia v Čechách. Na Moravě to bude 35 až 38 stupňů. Pokud se chcete trošičku schladit, doporučuji vyrazte do hor. Tam bude jen 27. Obloha by měla být jasná až polojasná. Odpoledne místy kupovitá oblačnost a ojediněle se v jižní polovině země mohou vyskytnout i přehánky nebo bouřky. Jak jsem říkala, za chviličku zprávy, ještě předtím jedna důležitá dopravní informace a pak pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
5: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
6: Aktuálně je uzavřená dálnice D4 ve směru na Prahu z důvodu požáru vozidla na 41. a půltém kilometru. Poslední volný sjezd dálnice je na 45. kilometru exit Háje. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezký den přeje David Račák. Energetická společnost ČEZ dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 korun za akcii. Celkem vyplatí více než 22 miliard korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard. Padělaného zboží je stále hodně. Česká obchodní inspekce při kontrolách ve druhém čtvrtletí zajistila více než 14 000 kusů padělků. Pokračuje mluvčí inspektorů František Kotrba.
8: V souvislosti s kontrolami padělků jsme provedli celkem 204 kontrol a porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví jsme zjistili ve 111 kontrolách. To je více než 54%. To znamená, každá druhá kontrola padělků byla se zjištěním.
7: Z hlediska sortimentu tu docházelo k porušení nejčastěji u textilních výrobků, u obuvy a kožené galantérie. V kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu se dnes může veřejnost rozloučit s irským hudebníkem Glennem Hansardem. Ten zemřel 29. července při dopravní nehodě ve věku 56 let. Pohřeb se bude konat v úterý, jak už dříve oznámila rodina na síti Facebook. No a fotbalisté Jablonce zvítězili ve druhém kole v Pardubicích 2-0. V nové ligové sezóně zůstali 100%, stejně jako obhájce titulu Slavia a Teplice. V dalších zápasech pak Bohemians Hradec 0-0 a Olomouc Mladá Boleslav 2-2. Tak to byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 9 hodin a 4 minuty. S vámi je Veronika Rážová, před námi Gump, Věra Martinová a nebo taky Karel Zich. Měla na očích brýle. No a ty bych vám doporučila i pro dnešní den, bude nám pořádně svítit sluníčko. Tak si ho užívejte s námi, s Českým Blaníkem.

0: Rádio Čech, to rekordman.
1: Tak to byl Gump, život je pes. A tohle bude Pepínovaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. A tentokrát má pro nás takový mrazivý rekord, což je prima.
2: Do České knihy rekordů jsme zapsali i první přejezd jižní části zamrzlého jezera Bajkal na minikrosu, což jsou takový minimotorky, které vyrábějí Jaroslav a Jan Holíkovi. Oni za 4 dny dokázali na tom ledovém povrchu ujet 400 kilometrů při teplotách minus 20 stupňů Celsia v průměru. Na těch kolech museli mít samozřejmě hřebíky, aby jim to potom ledu jelo, ale i tak to bylo náročné, protože to není souvislá ledová plocha, jsou tam trhliny a naopak i nějaký zase kry, takže pro chlapy to byl velký záhul a my jsme hrozně rádi, že se jim to povedlo a že mají krásný zápis do České knihy rekordů.
1: No tak paráda, děkujeme moc, Pepíno, a gratulujeme. No a těšíme se na ten příští rekord, co nám přineseš. Teď už další české písničky, které máte rádi. Jedna od Václava Neckáře, přijde i Lenka Filipová a nebo Tomáš Klus na Českém blaníku.
0: Co Čech, to rekordman
3: na Českém blaníku.

0: Láska má, tak to je Václav Neckář na Českém Blaníku. 9 hodin 24 minut k tomu. Za chviličku tu budou Xindl X, Michal Tučný, Hanka Zagorová a taky se podíváme na dnešní den. Já vám řeknu, čím je významný. Tak si na to počkejte.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
8: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
9: Spokojenýpes.cz nejen pro příparťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Tlapku na to. Spokojenýpes.cz.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.

0: Ďakujem, že si zpívají No Name. 9 hodin 39 minut k tomu. Dnes máme 3. srpna. A víte, co je dnes? Dnes je den vodního melounu. A jak se to hodí, protože když jsou velká vedra, tak právě vodní meloun vás dokáže neskutečně osvěžit. Ať už si ho dáte chlazený, anebo ať už si z něj uděláte zmrzlinu. Jinak ještě bych ráda doplnila, že vodní meloun je velmi prospěšnou plodinou. A to proto, že neobsahuje ani tuk, ani cholesterol, takže vaše tělo nezatíží. A naopak mu dodá provitamin A, vitamin C, vitamíny řady B, draslík, hořčík, zinek, sodík, fosfor, vápník, měď a taky kyselinu pantetonovou. Takže pokud chcete udělat něco pro své zdraví a zároveň se osvěžit, dejte si tuhle sladkou vodní pochoutku. Jinak ještě prozradím, že vodní meloun má velmi, velmi dávnou historii. Dokonce se melouny pěstovaly nejprve v Egyptě, odkud se jejich obliba rozšířila i do Číny a Indie. No a v současné době je největším světovým producentem vodních melounů Čína. Na starém kontinentě se vodní melouny pěstují hlavně v Itálii a taky v Řecku. Ale pozor, koukala jsem se, že například u našeho zpěváka Dalibora Jandy se jim také skvěle daří. Tak to bylo něco málo o takovém chutném dni, tedy dni vodního melounu, a teď jdeme dál rytmem českých písniček, které máte rádi. Za chviličku Krištof anebo Karel Gott.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
6: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
7: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
8: Příze látky tvoření našeho života koření.
6: Pro háčkování.cz.
9: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
10: Padá!
11: Tak si něco přej.
10: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
11: Tak to se mi to přání splnilo.
10: Cože?
11: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz, a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
10: No tak, toho musíme rychle objednat.
12: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
13: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
14: Rádio Český Blaník.

0: Jsem hnal svý stá.
1: Úžasný Valdemar Matuška, jo, třešně zrály na Českém Blaníku. Právě teď nám odbíjí 10. hodina, já vám přeju krásné dopoledne a zůstávejte s námi, protože s námi to bude třeba Michal David. Decibeli lásky, taky Láska na 100 let od Lucky Vondráčkové. Bude chtít lásku na 100 let. A ještě jedna Lucka, Bílá a její desatero. Už za chvíli nejnovější zprávy, ale ještě předtím pojďme na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: Očekávejte, že dneska se ohřejeme, teploty se budou šplhat v Čechách až k 35, na Moravě 35 až 38 stupňů Celsia, na horách 27, většinou bude jasno až polojasno, odpoledne místy oblačno a v jižní polovině území se mohou vyskytnout přehánky nebo dokonce bouřky. V noci se nám potom ochladí na 22 až 17 stupňů.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
6: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
7: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
8: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
7: Alfa křížovky, ty s duhou
8: a s ptákem.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Hezký den přeje David Račák. Nadcházející týden přinese do Česka extrémní horka. Už od pondělí budou teploty na většině území přesahovat 35 stupňů Celsia. Na jižní Moravě mohou vystoupat až na 39 stupňů. Ve druhé polovině týdne pak dorazí studená fronta s přeháňkami a bouřkami, která přinese citelné ochlazení. České středohoří je motýlým rájem. Dlouhodobý monitoring ukázal, že na některých tamních lokalitách žije přes 1000 druhů motýlů. Jaké konkrétně ví mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
13: Čísla nezahrnují jen nápadné velké motýly, ale i noční můry nebo drobné motýlky, které laik snadno zamění za mušky. Přestože to působí impozantně, motýly ani další opylovači to v současné krajině nemají lehké. Potřebují totiž mnohdy velmi specifické podmínky, například některé housenky se živí jen jedním druhem rostliny.
12: Velké množství z nich tak patří mezi ohrožené druhy řazené do červeného seznamu. Na chorvatských dálnicích se o víkendu tvořily dlouhé kolony, ještě vážnější než na severu byla situace na jihu. Na vině je i střídání dovolenkových turnusů na přelomu srpna. Dopravní zácpy vznikaly na celé jadranské magistrále i v severních částech Chorvatska. No a česká tenistka Darja Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou ruskou Kristýnou Ljutovovou prohrála ve finále ve třech setech. Utkání s 229. hráčkou světa ztratila po více než 2 hodinách. Tak to byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
11: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
1: 3 minuty po 10. hodině posloucháte Český Blaník. Před námi hodiny Michal David a nebo Pavel Bobek.

0: Letní koncerty
1: Rádia Blaník. Krátce před čtvrt na jedenáct ladíte Český Blaník a já vás teď chci nalákat na jednu úžasnou, jedinečnou, báječnou akci, která se bude konat už teď v pátek 7. srpna. Pokud vyrazíte do Chomutova, rozhodně nebudete litovat. A to proto, že to, co slýcháte tady u nás na vlnách Českého Blaníku, můžete slyšet naživo. Konkrétně mluvím o Jakubovi Smolíkovi, Tereze Maškové, Janku Ledeckém a také o naší blanické kapele. Ti všichni totiž za 5 minut půl páté, nebo ne všichni, jeden po druhém, zkrátka začíná se za 5 minut půl páté na náměstí 1. máje v Chomutově. Právě tam startuje další letní blanický koncert a vy můžete být u toho. No navíc nemusíte si dělat starosti s placením vstupného, protože vstupné se neplatí. No a co navíc můžete získat, je taky sluníčková samolepka Rádia Blaník a Centropolu, kterou když si odnesete, tak si ji schovejte. Dejte na ní pozor, protože právě tahle samolepka vám může už velmi brzy přinést úžasnou výhru 100 000 korun na ruku. Tak schválně, kdo z vás bude mít to štěstí a vyhraje? No určitě někdo z vás, který bude mít samolepku. A tu získáte právě i tento pátek v Chomutově. Tak dorazte, těšíme se.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Tak si tak říkám, pokud máte někoho rádi, tak co pro něj chtít víc než písničku od nás? Je to tak. Už se nám blíží doba, kdy si dáme písničku na přání. Já vám už za malý okamžik prozradím, jak na to, jakým způsobem si o ní můžete požádat a je to velice jednoduché. Počkejte si na to, do té doby můžete čekání zkrátit poslechem Marcely Holanové, Katapultu, Lucky Bílé a nebo skupiny Brontosauři. Obrázek, oblázek, už za chvilku.
1: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
1: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
4: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
1: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
10: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
11: Český blaník.
12: To je Blaníček.

0: Marcela Holanová, já jsem tvá stála na Českém Blaníku, 10 hodin 42 minut a já jsem zase ta, která vám nabídne možnost vybrat si svou oblíbenou písničku. Písnička na přání tu bude za půl hodinky a vy už teď můžete vzít do ruky telefon a na číslo 720 83 63 07 mi napsat, jakou byste si přáli a taky komu ji třeba pošleme nebo jakýkoliv vzkaz k tomu máte, můžete ho připojit. Nezapomeňte se taky podepsat, no a pokud se vám nechce psát, můžete mi to všechno klidně nahrát přes WhatsAppovou aplikaci na to stejné číslo, tedy 720 83 63 07. Vaší fantazii se meze nekladou, vyberte tu českou, kterou máte třeba úplně nejradši, nebo kterou jste dlouho neslyšeli, a nebo kterou byste zkrátka a dobře rádi slyšeli znovu. Moc se těším na to, co vyberete tentokrát, no a jak říkám, zhruba za půl hodinky to tady bude. Do té doby třeba Marek Ztracený, anebo duet Heleny Vondráčkové a Jirky Korna.
1: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
5: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách, já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán, hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Dobrý den.
8: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
7: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
8: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
9: Radio Český Blaník.

0: 11. hodina je tu, tohle byl Žentour v čele s Jankem Ledeckým a písnička Proklínám. A jaké písničky vás čekají v příští hodině? Tak kromě té na vaše přání, o kterou si píšete na 720 8363 07, tak my vám pošleme třeba Michala Hrůzu pro Emu. Přišla jste na dání, probudila můj život trochu hradký. Taky tu bude Iveta Bartošová. A na šňůry si vydáme s kapelou Krištof. Že chci být tvým maťákem, když směr ztratíš, víc mém, vždy, když... To všechno už za chviličku na Českém Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes očekávejte jasnou až skoro jasnou oblohu, takže sluníčko bude svítit a pořádně nás zahřeje. Teploty ve stínu 31 až 35 stupňů v Česku, na Moravě 35 až 38, na horách kolem 27. V noci se nám pak ochladí na 22 až 17 stupňů Celsia, tak buďte na to připraveni. Za chviličku už tu budou zprávy a pak další české písničky, které máte rádi. Profi voda,
2: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
4: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
5: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
4: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
5: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
4: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. V Praze dnes začíná festival Prague Pride, který potrvá do neděle. Nabídne téměř 200 akcí. Letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem pak bude sobotní duhový průvod centrem metropole. Festival provází přísná bezpečnostní opatření. Během vysokých teplot bychom měli chránit také naši kůži. Na přímém slunci buďte co nejmíň. Pokud je to ale nutné, je potřeba dodržovat určitou ochranu. O jakou jde, vysvětluje dermatolog Petr Arenberger.
1: Přes poledne nejsme na sluníčku. Existují i fotoprotekční oblečení, které mají ochranný faktor. Dokonce třeba taková ta speciální trička bychom měli používat i při pobytu ve vodě, protože ochranný faktor se nám třeba z ramen může relativně brzo spláchnout. Na co bychom neměli zapomínat, je ten klobouček nebo něco na hlavu.
0: Při opakovaném spalování kůže může docházet k tvorbě rakoviny pokožky. Malé děti do jednoho roku by pak při vysokých teplotách neměly být venku vůbec. Spojené státy a Írán dnes začnou znovu jednat. V noci na dnešek to oznámil americký prezident Donald Trump, který předtím odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Islámské republice. Zatímco Trump tvrdil, že o odklad úderů žádali Teherán a další země regionu, Íránci to označili za lež. No a Sara Bejlek postoupila do druhého kola tenisového turnaje v Torontu. Číňanku Wang Xinyi udolala ve třech setech a čeká jí Polka Iga Świątecková. Bývalá světová jednička, která je nasazena jako číslo 7, měla na úvod soutěže volno. Tak to byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré dopoledne, 11 hodin a 5 minut. S vámi je Veronika Rážová. Před námi další české písničky, které máte rádi. Třeba jedna od Michala Hruzy. Dáme si i Petra Reska a teď trio. Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald. Tak si to užijte na Českém Blaníku.

když si kluci poprvé všimnou barvy děvčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluku 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, snali jenom smích,

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde jeho láska bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která, a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější svět. Tou první láska bývá, když je klukům

0: Pro Emu zpíval Michal Hruza na Českém Blaníku.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A my teď budeme hrát pro Štěpánku. Právě pro ní chce nechat zahrát její přítel Miloš písničku od Pavla Nováka Vyznání. A je to velmi jednoduché, prý bude to z lásky. Tak tady je Pavel Novák Vyznání. Hezký poslech a krásný den. Písničku

0: Dalibor Janda, snad jsem si jim měl všímat víc. Nakonec i Daliborovi Jandovi se věnujeme u nás na sociálních sítích. Tak schválně, už jste se dneska podívali, co je u nás nového. Najdete nás tam jako Český Blaník, jsme jak na Instagramu, tak na Facebooku a každý den přibývají nové příspěvky. Věnujeme se těm, které si tady hrajeme, ale občas tam najdete i něco poučného a troufám si říct i zábavného. Tak to zkontrolujte, dejte sledovat a já myslím, že nebudete litovat. Za chviličku Maruška Rotrová anebo Kabáti na Českém Blaníku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
7: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.

0: 11 hodin 45 minut, 11:45, chcete-li, možná už vám voní oběd, tak dobrou chuť. No a pojďme se teď podívat na to, co nás možná všechny zajímá. Kdy skončí ta vedra? Tak meteorologové slibují, že vedra by se skutečně měla zlomit tento týden. Do středy si ještě užijeme pořádnou saunu, ale potom nebojte. Nejenom, že přijde ochlazení, ale také přijdou přeháňky a bouřky. Takže pokud potřebujete zalít zahrádku, očekávejte, že už počínaje čtvrtkem by se to mělo změnit. Jinak, co se týče nočních teplot, tak ty budou pořád vysoko a tak je doporučováno větrat minimálně i v průběhu noci. Pokud můžete nebo pokud máte tu možnost využít klimatizaci nebo větrák, řekla bych, že bude možná lepší zůstat u toho. Co je taky důležité, je dodržovat pitný režim, zásobte se tekutinami a abyste byli co nejméně dehydratovaní, zkuste pít co nejvíc mléka. To totiž ve vás zůstane déle než voda. Já vám přeju, ať se každopádně schlazujete tím způsobem, který je vám nejpříjemnější, ať pokud máte možnost, vyrazíte třeba někam k rybníku nebo k bazénu, a ať si užíváte léto s českým Blaníkem. Já vám k tomu budu hrát další české písničky, které máte rádi. Za chviličku jedna od Vaška Neckáře, anebo taky Poetika. Blízko.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
8: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
9: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
8: Alfa křížovky, ty s duhou
9: a s ptákem.
10: Atención, señoras y señores.
11: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
10: Stres.
11: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
10: La Tropical!
11: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
10: Awarashar!
12: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
13: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
14: Rádio Český Blaník.

givers, man, and we'll see beat multi millionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří jen já stále.

0: jsme se to podělili.
1: Na Českém Blaníku už tu máme první ukázku toho, na co se můžeme těšit mezi 12. a 13. hodinou. Jarek Nohavica.
0: Sám, zpívám tady sám.
1: Budeme tu mít i skupinu Jelen.
2: Jediný, co chci, abys mě chtěla, jako chtěla jsi mě přijít.
1: A zaspívá i Hanka Zagorová, Málo kdo ví. Už za chvíli to budou nejnovější zprávy. Ještě předtím pojďme na počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
1: Čekejte, že se dnes pořádně zahřejeme. V Čechách až 35, na Moravě až 38 stupňů Celsia. Jen na horách bude o něco chladněji, tam se dočkáme 27 stupňů. Během noci bude taky teplo 22 až 17 stupňů nad nulou. Pokud jste zvědaví na zítřek, očekávejte, že zítra bude taky horko. Nejdříve se dočkáme jasné až polojasné oblohy, později potom bude přibývat oblačnosti a mohou se objevit přehánky nebo bouřky. Zítřejší teploty až 39 stupňů Celsia.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak, toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
11: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
10: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: Hezký den přeje David Račák. Energetická společnost ČEZ dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 korun za akcii. Celkem vyplatí více než 22 miliard korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard. Plavidla na Vltavě v centru Prahy nově obsluhuje servisní loď, je nejmodernější v Evropě a pluje na elektrickou energii. Tanker může zajistit tankování paliva a vody, nabízí i další služby, jak potvrzuje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
1: Servisní loď nabízí také odčerpávání odpadních vod a také takzvaných nádních vod, co jsou vody znečištěné oleji ze dna lodí, a také je možné na lodi natankovat pitnou vodu do lodních tanků. Plavidla připlují bokem k servisní lodi a tankují stejně jako na silnici.
0: Servisní loď mohou zájemci využívat od 7. hodiny raní do 19. hodiny. V kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu se dnes může veřejnost rozloučit s irským hudebníkem Glennem Hansardem. Ten zemřel 29. července při dopravní nehodě ve věku 56 let. Pohřeb se bude konat v úterý, jak už dříve oznámila rodina na síti Facebook. Zápasem proti Američanům vstoupí v pondělí hokejová osmnáctka do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají také s Německem a Finskem. Pondělní i úterní duel začnou v 21 hodin našeho času. Tak to byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Posloucháte Český Blaník, před námi už jsou Ilona Čáková, Jarek Nohavica a nebo Karel Gott. Spolu s ním si kávu osladím. Hlavu.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počet.

příteli, zmizel zmi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné

0: Tak to je Ilona Čáková, která se ptá, proč mě nikdo nemá rád. A my ji tady rádi máme. A my máme taky rádi nedvědy. A tak pro vás mám pozvánku. Nedvědi na jednom pódiu. Tedy jedná se o ty mladé nedvědy, Honzu s Vojtou, kteří zahrají už v pátek, tedy tento pátek 7. srpna v Týnci nad Sázavou, kde taky jinde. No a s pozvánkou je tady kdo jiný než sám Honza.
1: Ahoj, tady Honza Nedvěd mladší. Zdravím všechny posluchače Rádia Blaní a rád bych vás pozval na koncert do Týnce nad Sázavou, který děláme zároveň s mým bratrancem Vojtou Nedvědem. To znamená Honza Nedvěd a Vojta Nedvěd na jednom pódiu 7.8. Týnec nad Sázavou. Budeme se na vás moc těšit. Čau, Honza.
0: Tak já věřím, že to bude stát za to. Je skvělé, že éra nedvědů pokračuje a my jsme za to moc rádi. Doufám, že vy taky a že tedy dorazíte do Týnce. Teď už další české písničky, které máte rádi. Jelen, trocha slovenštiny v podání Elánu, anebo Petr Kolář. Ještě, že tě lásko mám na Českém Blaníku.
2: Asi bych ti říct si měl, jak rád se úst tvých dotýkám.

0: Tak to byla skupina Jelen, jediný, co chci na Českém Blaníku. Za 5 minut bude 1:30 a my se už brzy podíváme na jedno významné výročí, které slaví jeden z úžasných zpěváků. Počkejte si na to a do té doby si užijte Hanku Zagorovou, Xindla X a nebo Ladislava Štajdla.
1: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou. Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
7: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
8: Český Blaník.

0: Hanka Zagorová, málo kdo ví, no tak málo kdo ví, že se mnou ve studiu už je Michal Krusberský, ahoj.
1: Ahoj, no kamery tady ještě nemáme,
0: no,
1: takže to málo kdo
0: ví. Teď už to vědí všichni.
1: To je pravda.
0: Teď jsme to propálili, no a co možná někdo ví, někdo neví, je taky fakt, že životní partner Hanky Zagorové, Štefan Margita, dnes slaví 70.
1: No tak tleskáme, gratulujeme.
0: Přejeme krásné narozeniny, hodně zdraví a samozřejmě hlavně stále hlas ve skvělé kondici a pojďme si ty dva připomenout touhle krásnou písničkou.
2: Halo, to tiché noci se ozývám,
3: skleničku málo.
0: Krásný duet Štefana Margity a Hanky Zagorové. Tak já si myslím, že při téhle písničce nejenom, že můžeme myslet na velký den Štefana Margity, ale krásně zaspomínat i na Haničku, která nám před chviličkou taky dospívala. No a odpoledne s Michalem, no tak to bude hlavně v rytmu českých písniček, které máte rádi,
1: no,
0: že tak?
1: No, to stoprocentně.
0: A určitě chystáš ještě něco navíc. Tak nakonec, na to si počkejte. 13 až 18, to je doba, kdy tu můžete trávit čas s Michalem Krusberským a já se na vás budu těšit zítra. Pozor, už úderem 6, jestli vstanu.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
7: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
6: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
7: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
6: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
8: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto!
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Písničky, které dobře znáte.
12: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
4: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
12: Český Blaník. V digitální síti DAB
4: i na webu radioblaník.cz.
12: Rádio Český Blaník.

0: Plavci a Evžen Lovec žen, tak my taky jdeme zasáhnout cíl, konkrétně další české písničky, které máte rádi. Minuta po 13. a za chvíli divokej Bela Čmelák. Těšit se můžete i na Lucku Bílou. A Bratříčku zavírej vrátka, to je klasika Karla Kryla. Za chvíli si je všechny dáme, tak s námi vydržte.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
3: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
4: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
5: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
6: Příze látky tvoření našeho života koření.
4: Pro háčkování.cz.
7: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Také zítra očekáváme tropy, bude jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky. No a teploty 34 až 39 stupňů. Na horách kolem 30, ani tam se prostě neschladíme. Teď už další zprávy a David Račák s nimi ve studiu.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké odpoledne přeje David Račák. Nadcházející týden přinese do Česka extrémní horka. Už od pondělí budou teploty na většině území přesahovat 35 stupňů Celsia, na jižní Moravě mohou vystoupat až na 39 stupňů. Ve druhé polovině týdne pak dorazí studená fronta s přeháňkami a bouřkami, která přinese citelné ochlazení. Na křižovatce Mileta v Hradci Králové se mění doprava. Ode dneška čekají cestující MHD, chodce i řidiče další změny. Jaké ví mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková?
11: Kromě otevření zbývajících podchodů a dvou zastávek MHD budou moci řidiči nově využívat také napojení přes takzvanou malou Miletu. Do této nové křižovatky bude navíc ústit výjezd pro vozidla zdravotnické záchranné služby.
10: Celá stavba tak vstupuje do závěrečné etapy, která zahrnuje dokončovací práce i odstranění zjištěných nedostatků. Na chorvatských dálnicích se o víkendu tvořily dlouhé kolony, ještě vážnější než na severu byla situace na jihu. Na vině je i střídání dovolenkových turnusů na přelomu srpna. Dopravní zácpy vznikaly na celé jadranské magistrále i v severních částech Chorvatska. No a česká tenistka Darja Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou ruskou Kristínou Ljutovovou prohrála ve finále ve třech setech. Utkání s 229. hráčkou světa ta ztratila po více než 2 hodinách. Tak to byly další zprávy. Přeju všem hezký den

Po 13. takový máme čas tady u nás ve studiu. Doufám, že už vy po obědě hezky trávíte. Já jsem teda ještě dneska nic neměl, protože jsem nestíhal vlak, měl hodinu a víc zpoždění. Prostě už se kroutí i ty koleje z toho horka. Tak se osvěžujte a my vám hrajeme teď třeba Terezku Kendlovou. Tady je jméno. Dobré odpoledne.

0: Chmelák nám dobzučel 14 minut po 13. hodině tady na Českém Blaníku. To byla samozřejmě kapela Divokej Bill. No a my se teď jdeme mrknout na naše webové stránky radioblaník.cz. Tam se dozvíte spoustu zajímavých věcí a třeba tady můžete právě teď si poslouchat další díl podcastu Čísla Česka, kde kolega Dan Rumpík si povídá nejenom s Honzou Buriancem z agentury Stenmark, ale tentokrát i s jeho kolegou Honzou Tučkem a probírali, prosím vás, cestování v posledním díle. Třeba zjišťovali, jestli nám umělá inteligence může pomoci při plánování dovolené.
1: Já jsem třeba se ptal Balmoral, aby moje žena viděla, kde trávila čas jako anglická královna, tak co uvidím a kolik mě to bude stát, stojí to za to. A ona mě napsala, bude tě to stát 18 liber a nestojí to za to. Jo, ale tak jako mám tu ženu, taky měla tu představu Balmoral, tak jsme tam museli, v konci jsme si řekli, stálo to 18 liber a nestálo to za to, jo. Takže ta pomoc je doopravdy velká a jenom člověk jako musí trošku ještě si tam nechat ten svůj vlastní selský rozum a vnímat to tak jako, že to není jako pokyn, že to není jako rozkaz, ale že je to prostě rada, která mi může pomoci si z té dovolený jako odníst více, než bych si odnesl, kdybych si to plánoval sám a ještě mě to nestojí těch 30 hodin, ale jenom třeba půl hodiny.
0: No prosím, takže mrkněte na naše webovky radioblaník.cz, případně na náš YouTube kanál, kde to vidíte i s obrazem. A teď už Mirek Černý, Zatímco ty spíš, na Českém Blaníku.
2: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj.

znáte. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Tak tohle byl hlas Viktora Dyka, který v Lucii nahradil Davida Kollera. A jejich společná písnička Marie dozněla teď necelé 2 minuty před 1:30. Za chvíli už budeme naopak poslouchat hlas Marie Rotrové a přijde i slibovaná klasika Karla Kryla. Bratříčku, zavírej vrátka. Tak buďte s námi a pěkné pondělní odpoledne.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
11: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
12: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
13: Zakončete prázdniny v Zoo Praha.
14: Vršovické divadlo Mana zde uvede pod širým nebem v bývalém Slonínci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Hrajeme poslední týden v srpnu vždy po zavírací hodině.
13: Záštitu převzal britský velvyslanec a 200 korun z každé vstupenky jde na podporu Zoo Praha.
14: Těšíme se na vás.
15: Český blaník.
16: České písničky, které máte rádi.

0: Petr Naď a Kristýnka Iba spí na Českém Blaníku, tak to my rozhodně nespíme, my jsme tady pro vás 24 hodin denně. No a přátelé, před námi další vlna veder, už dneska pořádné tropy, zítra dokonce čtyřicítky, tak je jasné, že hledáme schlazení, kde se dá. A jedno takové exkluzivní schlazení si užili návštěvníci na Náchodském koupališti v pátek, nejenom, že se tam mohli jako očváchnout, ale z místního zimního stadionu jim přivezli dva kubíky sněhu, které jim tam šouply, a dělejte si s ním, co chcete. Tak dlouho nemuseli pobízet děti, to je jasné. Ty se toho okamžitě chytli a udělali koulovačku a stavili si sněhuláky. Věřím, že takovéhle ochlazení by přišlo vhod i v těch rozpálených pracovištích, kde se momentálně třeba nacházíte. Ale koulovačku s šéfem bych nedoporučoval, to by nemuselo dopadnout dobře, protože bychom mu jasně dávali najevo, kdo je tady v převaze.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Zdravím všechny posluchače. Jsem Jana a pracuji v řeznictví Zeman maso uzeniny už 10 let. Tímto zaměstnáním jsem získala stabilitu, jistotu a spoustu nových zkušeností. Pokud máš i ty chuť pracovat v příjemném kolektivu, přidej se k nám. Osobní přístup, stravenky, zvýhodněné nákupy a výčet dalších benefitů, které zkrátka nesklamou.
7: Staňte se součástí stabilní české společnosti a získejte jistotu. Volné pozice najdete na prodejnyzeman.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Vašek Neckář, na závěr hodiny chci tě líbat, těsně před 14. a po 14. se trošku schladíme s Jaroslavem Uhlířem, bude Severní vítr.
1: Severní vítr je krutý.
0: Těšit se můžete i na Dalibora Jandu. A bude i dvojice Jirka Korn a Helena Vondráčková. Prostě české písničky, které máte rádi na Českém Blaníku celé léto.
2: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
3: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
4: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
3: Alfa křížovky, ty s duhou
4: a s ptákem.
5: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
6: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
7: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Také zítra budeme hledat stín. Očekáváme jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti tvořit přehánky nebo bouřky, a to hlavně v severozápadní polovině. Teploty zítra 34 až 39 stupňů a na horách kolem 30, čili ani tam se neschladíme. Teď další zprávy a David Račák s nimi ve studiu.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké odpoledne přeje David Račák. V Praze dnes začíná festival Prague Pride, který potrvá do neděle. Nabídne téměř 200 akcí. Letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem pak bude sobotní duhový průvod centrem metropole. Festival provází přísná bezpečnostní opatření. Během vysokých teplot bychom měli chránit také naši kůži. Na přímém slunci buďte co nejmíň. Pokud je to ale nutné, je potřeba dodržovat určitou ochranu. O jakou jde, vysvětluje dermatolog Petr Arenberger.
11: Přes poledne nejsme na sluníčku. Existují i fotoprotekční oblečení, které mají ochranný faktor. Dokonce třeba taková ta speciální trička bychom měli používat i při pobytu ve vodě, protože ochranný faktor se nám třeba z ramen může relativně brzo spláchnout. Na co bychom neměli zapomínat, je ten klobouček nebo něco na hlavu.
10: Při opakovaném spalování kůže může docházet k tvorbě rakoviny pokožky. Malé děti do jednoho roku by pak při vysokých teplotách neměly být venku vůbec. Spojené státy a Írán dnes začnou znovu jednat. V noci na dnešek to oznámil americký prezident Donald Trump, který předtím odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti Islámské republice. Zatímco Trump tvrdil, že o odklad úderů žádali Teherán a další země regionu, Íránci to označili za lež. No a Sara Bejlek postoupila do druhého kola tenisového turnaje v Torontu. Číňanku Wang Xin Yi udolala ve třech setech a čeká jí Polka Iga Świąteková. Bývalá světová jednička, která je nasazena jako číslo 7, měla na úvod soutěže volno. Tak to byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: A nejenom písničky, za chvíli se podíváme na zámek do Zruče nad Sázavou a prozradíme vám, jakou novou expozici tam mají. Teď už Jaroslav Uhlíř a Michal Krusberský přeje hezký den.
12: Horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

tam bousem a vlci už jdou sem, už slyším je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob.

Tak ještě před zprávami jsme tady měli Vaška Neckáře, Chci tě líbat a teď rovnou Polibek, Hanky Zagrové, Standy Hloška a Petra Kotfalda. Mám pocit, že tomu našemu hudebnímu dramaturgovi se v tom horku nějak zapalují lejtka. Tak, ale pojďme se podívat do Zruče nad Sázavou, jak jsem slíbil. Na tamním zámku je totiž opět k vidění staronová expozice Příběh řeky Sázavy. Podrobnosti nám prozradí paní kastelánka Martina Fialová.

0: 18.8. vejde taky, no, řekl bych, že pozvaně, na pódium v rámci akce na Slezsko-Ostravském hradě. Tam bude Dalibor Janda k poslechnutí naživo, takže klidně můžete zastavit. A teď aktuální doprava.
1: Za volantem.
2: S českým Blaníkem.
0: Ano, kolega Vlastík Suk na telefonu, tak Vlastíku, co se kde děje, povídej.
3: Ahoj, zdravím tebe a všechny posluchače Rádia Český Blaník. Pokud pojedete z Prahy do Hradce Králové po D11, tak pozor, na 16. kilometru se stala dopravní nehoda, auto je na střeše, ale co je podstatné, že se tvoří kolona zhruba 5 kilometrů, budete popojíždět tak 20 kilometrů v hodině, já jsem tady stvrdnul zhruba 20 minut. Takže buďte trpěliví, šťastnou cestou vám si a pohodový dojezd do vašich domovů.
0: Děkujeme za zprávu, vás tam zdravíme rozhodně a pošleme vám taky do aut za chvíli Evičku Farnou a Kamila Střihavku.
4: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
5: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
4: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
6: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
8: Yes!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Rádio Český Blaník.

0: Holka z plakátu a kapela Slza, kterou můžete slyšet nejenom na našich letních koncertech, ale taky u nás na Českém Blaníku.
1: Co Čech, to rekordman.
0: A Pepino Vaněk je tady s dalším zajímavým rekordem.
2: Do České knihy rekordů jsme zapsali i první přejezd jižní části zamrzlého jezera Bajkal na minikrosu, což jsou takový minimotorky, které vyrábějí Jaroslav a Jan Holíkovi. Oni za 4 dny dokázali na tom ledovém povrchu ujet 400 kilometrů při teplotách minus 20 stupňů Celsia v průměru. Na těch kolech museli mít samozřejmě hřebíky, aby jim to potom ledu jelo, ale i tak to bylo náročné, protože to není souvislá ledová plocha, jsou tam trhliny a naopak i nějaký zase kry, takže pro chlapy to byl velký záhul a my jsme hrozně rádi, že se jim to povedlo a že mají krásný zápis do České knihy rekordů.
0: No gratulujeme, jak jste slyšeli, rekord můžete vytvořit opravdu v čemkoliv, tak pokud máte nápad, pojďte do toho.
1: Co Čech, to rekordman. Na Českém Blaníku.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
8: SpokojenýPes.cz nejen pro příparťáky. SpokojenýPes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Tlapku na to. SpokojenýPes.cz.
9: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
10: Rádio Český Blaník.

0: Taky jsem se narodil vos, kapela Olympic a Petr Janda v čele. A za chvíli už tady máme 15. hodinu a po 15. budeme čarovat s Luckou Bílou. Taky nás čekají variace na renesanční téma a Vláďa Myšík.
1: Láska je jako bolest z probuzení.
0: A rozproudí to i kapela Kabát a jejich Pohoda. A bude toho víc, další české písničky, které máte rádi, už po zprávách.
2: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra nás čeká další tropický den, očekáváme jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, a to hlavně v severozápadní polovině Čech. Teploty 34 až 39 stupňů Celsia, i na horách bude pařák, tam se totiž rtuť teploměru zastaví přesně na 30 stupních. Tak s tím počítejte a teď už si dáme další odpolední zprávy a dorazila s nimi Eliška Votrubová.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V Česku pokračuje vlna veder. Český hydrometeorologický ústav kvůli tomu aktualizoval výstrahu před vysokými teplotami. Oblast varování meteorologové rozšířili. Vysoký stupeň platí prakticky na celém území republiky s výjimkou západu a jihozápadu. Na jižní Moravě je pak výstraha s extrémním stupněm nebezpečí. A u tématu zůstaneme. Ve vedrech se lidé snaží ochladit, kde se dá. Značný zájem tak evidují třeba teplické skály na Náchodsku. Ve skalních městech je totiž i přes tropické teploty klima příjemné. Příkladem je soutěska Sibiř, kde je v létě teplotní rozdíl nejméně 15 stupňů. Liberec čeká velká proměna. Město zahájilo rekonstrukci tržního náměstí. Cílem je zvýšit bezpečnost dopravy a vytvořit modernější veřejný prostor. Pokračuje mluvčí radnice Jana Kodymová.
10: Vznikne tak klasické parkové náměstí, které v Liberci v takto unikátní podobě ještě neexistuje. Tržní náměstí je od roku 89 čtvrtým náměstím v Liberci, které se dočká kompletní rekonstrukce.
9: Investice vyjde město na 63 milionů korun bez daně. A práce se rozběhly taky v Ostravě. Silničáři opravují téměř 6-kilometrový úsek Rudné ulice, která patří k nejvytíženějším silnicím v Moravskoslezském kraji. Dělníci pracují v úseku od křížení nad Porubkou až po Plzeňskou. Opravy potrvají do 20. srpna a vyjdou na 155 milionů korun. Tolik zprávy, pěkný den.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: A protože už máme 3 minutky po 15, tak nás za chvíli čekají 3 ve 3, ale teď už si jdeme hrát Karla Černocha a Slunce, seno, jahody. Michali, s vámi, hezký den přeju.

0: Variace na renesanční téma a Vladimír Mišík, který zamířil i k vám do vašich uší, i pokud se třeba teď 12 minut po 15. vracíte z práce domů.
1: Radio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: Ano, 3 písničky, které mají něco společného, a dneska to budou československé písničky, respektive dáme si duety československé. A koho vám nabídnu? Opět Radeček a Mária Čírová, Vloupám se. Dáme si i Xindlex, který to zkusil s Mirkou Miškechovou a vyšla z toho Cudzinka v tvojej zemi. A ještě si určitě vzpomenete na kapelu Činasky a Báru Hosnedlovou a Slovenský klín. No prostě Slováky máme pořád rádi a tak není divu, že stále se vytvářejí takovéhle duety. Tak ať se líbí i teď u nás.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: V rámci 3 ve 3, Činasky a Bára Hostnedlová a slovenský Klín, prostě československé duety jsme si dneska dali. A za chvíli si dáme taky jednu letní, když máme venku pořádné léto. Bude kapela Miraj a Summer Love a těšit se můžete i na Lenku Filipovou. Ať je show!
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
5: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
6: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
7: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
6: Alfa křížovky, ty s duhou
7: a s tákem.
8: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Sprák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
9: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly, mysli bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
11: Český plán.
12: Život je šatná.

0: Opečková zmrzlina a vychlazená malinovka jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

lesa ožíjel mnej dům, ožíval dostatek sousedů, to je smůla, drahá, podívej.

0: Tak tohle byla vzpomínka na Mackyho Žbírku, na jeho prvá v 15 hodin a 41 minut. Já mám pro vás ne první, ale další informaci z Litomyšle. Tam včera skončil filmový a hudební festival Litomyšl Fest. A mezi filmy, no, známe vítěze. Kdo to je, to nám prozradí pořadatelka Bára Trojanová.
1: Vítězem se stal dokument Heleny Třeštíkové Časozběrný Bára Basiková, stejně jako ve Varech. A na druhém místě, které my nevyhlašujeme, skončil by ze severské sekce Poslední Viking a na třetím místě britský film Přísahám, že za to nemůžu.
0: Tak máme jasno, ceny jsou rozdány. Já ještě dodám, že během 5 festivalových dnů se tady promítalo v 7 sálech a prodalo se asi 22 tisíc vstupenek, takže slušný úspěch. Zdravíme do Litomyšle. A za chvíli Karel Gott anebo Hanka Zagorová, studánka stříbrná bude.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
5: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
6: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
5: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
7: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
8: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
9: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
8: Píšu si. Zasucha. Volejte ihned 602-489-489.
9: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
10: Český Blaník.
11: To je Blaníček.

se mi snívá, že zas dva cůbky mám a duha zlatohřívá mě vede zpátky k mém.

teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává slova star.

0: Michal David byl na závěr konopiště a je i na závěr téhleté hodiny. Každý mi tě lásko závidí. Za okamžik už je tady 16. hodina, hned po ní třeba další české písničky. Těšit se můžete na Petra Nováka, bude písnička Povídej. Povídej, jestli se tě dáme si i Marka Ztraceného Zastav mě. Zastav mě. A ještě Turbo, Díky a jdu dál. Ano, my taky jdeme dál i s českými písničkami, které máte rádi.
1: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme. Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem. Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme. Příze látky tvoření, našeho života koření. Pro háčkování.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
15: Počasí na Českém Blaníku.
0: I zítra můžeme očekávat tropy, jasná či polojasná obloha. V Čechách se odpoledne a večer budou tvořit při přechodně zvětšené oblačnosti přehánky nebo bouřky, hlavně teda v severozápadní polovině Čech. Teploty 34 až 39 a na horách okolo 30. No, teď Eliška Votrubová a další aktuální zprávy.
16: Zprávy na Českém Blaníku.
17: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Deficit státního rozpočtu se v červenci snížil na 176,6 miliardy korun. Klesl z červnových více než 183 miliard. Meziročně byl vyšší o 8,5 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vojenská policie se dál zabývá zřícením armádního vrtulníku Venom na základně v Návništi nad Oslavou. Událost prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Informoval o tom server Seznam zprávy. Při nehodě ze 23. července zemřela vojákyně a další 4 vojáci byli zraněni. Zámek ve Zruči nad Sázavou láká na novinku. Ve zrekonstruovaném sklepení návštěvníci najdou nově otevřenou modernizovanou expozici Příběh řeky Sázavy. Jaký má výstava účel, ví kastelánka Martina Fialová.
18: Chceme, aby vlastně na velkých puclích si děti třeba složili řeku Sázavu. Chceme, aby vlastně děti se seznámily s tím, co dělal vorář, co byl ledař, hamerník i využití řeky pro současného člověka.
17: Děti si můžou sednout k improvizovanému rybníčku a chytat rybičky. Ministerstvo zemědělství dá z evropských a národních peněz skoro 2,5 milionu korun na projekty spojené s rozvojem venkova. Podpora půjde hlavně na investice do potravinářských podniků, do lesnictví nebo na zahájení činnosti mladých zemědělců. Tolik zprávy, hezký den.
16: Rádio Český Blaník.
15: České písničky, které máte rádi.
0: Skoro 3 minuty po 16. vám dobré odpoledne přeje Michal Krusberský a pokračujeme. Tady je Petr Novák a Povídej od nás.

0: Další letní písnička v našem vysílání. Věrka Špinarová, Zdeněk Mann, Být sluncem na tvých víčkách. Pokud ji neznáte, zapište a až budete chtít, tak si ji objednejte u nás. No a teď...
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: Ano, teď si dáme písničku dne. Možná už jste dlouho neslyšeli zpívajícího právníka Ivo Jahelku. Tak my jsme ho tady nedávno měli ve studiu a museli jsme se ho zeptat třeba i na vznik písničky Soudili se. Jak to bylo?
3: Písnička Soudili se je vlastně poslední píseň na mém prvním albu Soudili se, který má stejné jméno. A já jsem tam vlastně do této písničky vložil všechny své pocity mladého advokáta, tenkrát v té době právníka. Vlastně je to o tom, jak lidé se k sobě chovají. Jak se k sobě chovají manželé, rozvádí se. Jak se k sobě chovají sourozenci, soudí se o dědictví. Jak se k sobě chovají sousedi, soudí se o smrad z chlívu. To všechno bylo ze života bráno. To jsem tam do té písničky napral. A nakonec vlastně to má to vyústění, že se tam říká, že v podstatě každý vlastně máme tu svou pravdu a těžko tedy potom říkat, že já mám pravdu nebo ty máš pravdu. Prostě každý má svoji pravdu a jak čí ta pravda vlastně je ta pravá, to se teprve ukáže u soudu.
0: No, funguje to takhle i v životě dál, to je fakt. Tak Ivo Jahelka právě teď a Soudili se.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Marek ztracený, zastav mě, ovšem Marek je k nezastavení, protože už teď v pátek chystá svůj obří koncert. Řekněme, že to bude životní událost, jak pro něho, tak možná i pro vás, co na koncert přijdete. Sejít se můžete v pátek na Letenské pláni, pokud teda ještě máte k dispozici nějaký ten lístek. Marek ztracený za námi, před námi Maruška Rotrová a taky písnička Za 100 let. A my vám přejeme pohodové pondělní odpoledne.
1: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600 myček. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Koupaliště Úvaly. Místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Rádio Český Blaník.

0: Lucie a Klobouk Vexový. Tuhle písničku mám strašně moc rád. Možná proto, že ji má na svědomí osvědčená trojice, to znamená Jaroslav Ježek, Jan Werich a Jiří Voskovec, kteří v roce 1934 zařadili do hry Osel a stín v Osvobozeném divadle. No a 62 let poté si ji převzala právě kapela Lucie a zařadila ji pro změnu na album Pohyby, které produkoval také Ivan Král. A pokud máte nějakou podobnou písničku, kterou máte hodně rádi, tak teď rychle vemte mobily a pojďte nám napsat do SMSky nebo do hlasovky na WhatsAppu, co byste chtěli nechat zahrát a pro koho, protože už příští hodince budeme hrát na přání. No a kam ty SMSky a zprávy posílat? Na 720 83 63 07. Tak myslím, že je všechno jasné a za chvíli nás pěkně rozparádí Kateřina Marie Ticha a bude i Lešek Semelka.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
7: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
6: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
7: Tak teď už to zvládnem.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
10: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
11: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
10: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
12: Český blaník.
13: To je blaníček.

0: Standa Hložek a Strom lásky mým. Těsně před 17. na Českém Blaní kole. Nebojte se, další české písničky pro vás chystám za malý okamžik. Budou třeba pánové z Valmezu, čili Mňáka a Ždorp. Hned teď zaspívá kapela Krištof. A ještě Iveta Bartošová. A bude jich samozřejmě víc, hned po zprávách budeme pokračovat.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená smažák! Třikrát!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude hodně podobný tomu dnešnímu, čili čekáme jasno či polojasno se sluníčkem. Jen v Čechách se odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti mohou lokálně tvořit přehánky či bouřky, hlavně v severozápadní polovině. A teploty budou šplhat vysoko, 34 až 39 stupňů naměříme ve stínu, ani na horách se neschladíme, tam rtuť teploměru bude šplhat až ke 30. Tolik počasí na zítřek a co se dál děje zajímavého, to sleduje Eliška Votrubová.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. V některých menších obcích v Česku jsou kvůli suchu prakticky prázdné studny. Třeba v Putimově na Vysočině přitéká do vodojemu asi jen třetina obvyklého množství vody. Tu proto obec dováží cisternou z Pelhřimova. Za nedostatek vody může podle starosty malý přítok z obecních studen i staré vodovodní potrubí. To se místní pokoušejí opravit. Horko dneska opět přepisovalo tabulky. Nový rekord Moravy a Slezska zapsali před 3. odpoledne ve Strážnici na Hodonínsku. Stanice naměřila 39,9 stupně. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů budou tropy na jihu trvat do čtvrtka, pak se mírně ochladí. Oblíbené letní grilovačky mohou ve vedrech znamenat i nepříjemné zdravotní obtíže, zejména se žaludkem, žlučníkem nebo se střevy. Nejčastěji k tomu dochází kvůli špatné přípravě pokrmů. Jak tomu předejít, poradí výživový poradce Jakub Košata.
11: Maso a saláty určitě do chladu, syrové a hotové udržovat odděleně, u omáček preferovat lehčí varianty, například bylinkové varianty místo majonézových a nenechávat nic zbytečně dlouho na slunci.
10: Omezit můžeme taky přímé grilování na roštu a využít alobal. Díky tomu se tuk nepřepaluje a pokrmy zůstávají lépe stravitelné. Ve španělském autonomním městě Ceuta, které leží na severu Afriky, je stále až 5 000 migrantů. Uvedl to tamní starosta. Podle jeho odhadu během čtvrtečních událostí z Maroka do Ceuty nelegálně přišlo až 80 000 lidí. Drtivá většina město v pátek dobrovolně opustila. Ostatní ale odejít nechtějí. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: A také písnička na přání, kterou si stále můžete objednávat na čísle 720 83 6307. A teď už Mňáka a Ždorp a nejlíbím bylo.

0: Hned teď písnička kapely Kryštof a my hned teď nadělíme nějakou taky vám.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Dobré odpoledne, Michale, zahrajte nám do mrazíren v Opavě. Všichni si totiž kolem nás stěžují na horko, ale nám je tady pěkná kosa, tak pošlete nějakou hezkou letní, třeba od Helen Vondráčkové. Napsal Dušan a my písničku rozhodně posíláme. Dejte si další vrstvu oblečení navíc, ať nám tam nezmrznete. A tady je písnička a je tady léto.
1: Písnička na přání.
2: Na

0: Božský Karel Gott, být stále mlad. A abychom byli pořád mladí a zdraví, tak bychom se potřebovali pořádně vyspat. Jenže v tomhletom horkém počasí to moc úplně nejde, viďte. Zjistil jsem, že průměrný člověk kvůli stále častějším horkým nocím přijde za rok téměř o týden spánku. A aby se nám spalo lépe, tak si prý máme polštáře na chvíli strčit do mrazáku a nebo na sebe hodit mokrý ručník. Tak nevím, jestli to pomůže, ale zkusit to rozhodně můžeme. Za chvíli Tomáš Klus a Věrka Martinová a taky Petr Janda.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, Autoškola CZ, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Dotace opravdům po babičce? Ne, dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
7: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
6: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
7: Renovace bez úroků? No jasně, bezúročný úvěr. Úrok nula.
6: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
7: Maxi dotace.
8: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
9: Český blaník.
10: České písničky, které máte rádi.

0: Jo, tak tohle byly zalíbení pro vás všechny posluchače Českého Blaníku. Kapela Elan doznívá v 17.40.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Přátelé, kdy jste byli naposledy na nějakém koncertě? Už dlouho ne? No tak to pojďte napravit, protože my jezdíme za vámi do nejrůznějších koutů Čech, Moravy a Slezska a teď v pátek budeme, koukám, 5 minut před 16:30 na náměstí 1. máje v Chomutově a i tady přivezeme spoustu hostů. Zaspívá nám tady třeba Jakub Smolík.
3: Potom nebuď z toho smutná.
0: Taky si poslechnete třeba Teresku Maškovou.
4: Budu při tobě stát.
0: A ještě Janek Ledecký to řádně rozproudí. A taky bude samozřejmě celá naše blanická kapela, spousta dobrého jídla a pití. A co je hodně důležité, všechno je zadarmo, nemusíte schánět lístky, no ani takhle před výplatou rozhodně ne, takže nezapomeňte se stavit do Chomutova. Navíc vám tam dáme naši sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám třeba v těch dalších dnech může přinést 100 000. No je to tak? Podrobnosti na našem webu radioblaník.cz.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
9: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
10: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
9: Alfa křížovky, ty s duhou.
10: A s ptákem.
11: Atención, señoras y señores.
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Stres.
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
13: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
14: Tak nečekejte, jezděte!
15: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
16: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
15: Více na kopecký.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Český Blaník.

chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. Píseň mám.

0: Na závěr dnešního odpoledního vysílání ještě Ketchup a jejich Lilie. No a za minutku už tady máme 18. hodinu. A po 18. taky Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc. Rozhodně vám zahrajeme i Michala Davida. A ještě se projdem pasáží Luna s Petrou Černockou. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčí. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: I zítra se musíme obrnit proti vysokým teplotám. Čekáme jasno či polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, a to zejména na severozápadní polovině. No a teploty budou šplhat ke 34 až 39 stupňům. Na horách tam bude dokonce taky 30. Eliška Votrubová teď s aktuálními zprávami.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. S podvodnými telefonáty a e-maily se roztrhl pytel. Momentálně kyberšmejdi posílají podvodné SMSky s údajně nezaplaceným parkováním, pokutou anebo mýtným. Neklikejte na žádný odkaz a nevyplňujte údaje, říká Ladislav Beránek z prevence policejního prezidia.
10: Chatele při nich spoléhají na to, že adresát bude chtít situaci rychle vyřešit a nebude věnovat dostatečnou pozornost tomu, co ve skutečnosti potvrzuje. Proto nespěchejte a vždy si dostatečně ověřte oprávněnost daného požadavku. Před zadáním údajů si vždy pečlivě ověřte, zda se nacházíte na oficiálních stránkách poskytovatele vámi zvolené služby.
9: Za podvodnými SMSkami jsou většinou organizované skupiny ze zahraničí. Žalobkyně v bitcoinové kauze obžalovala 4 lidi. Kryptoměny s pochybným původem za skoro miliardu daroval rezortu spravedlnosti dříve odsouzený drogový dealer Jiříkovský. Kromě něj teď čelí obžalobě exministr spravedlnosti Blažek, jeho tehdejší náměstek Daňhel a advokát Tic. Všem hrozí vězení. Jaderná elektrárna Dukovany odstavila 2 reaktory. Potřebují opravit a je nutné vyměnit i vyhořelé jaderné palivo za nové. Nejrozsáhlejší práce energetici provedou na společných systémech chlazení obou reaktorů. Hokejisté Kladna zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezónu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli s kompletním kádrem na led. Chyběl jen legendární útočník Jaromír Jágr. S rytíři se v těchto dnech připravují i Daniel Vladař a Radko Kudas z NHL. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: A hezký sluníčkový večer vám taky přeje Michal Krusberský. Pokud jste se po práci hodili do plavek a jdete někam k vodě, tak si to rozhodně užijte. Já se na vás budu těšit zase zítra odpoledne. A do té doby české písničky, které máte rádi. Tady je Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: 24 hodin denně. 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník.

0: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
1: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
2: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
1: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
2: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
1: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Rádio Český Blaník.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
3: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
4: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
5: Příze látky tvoření, našeho života koření.
3: Pro háčkování.cz.
6: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
7: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
8: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

ptáce na koni, co hledají. Ho v cizích stájích jednou hrana zazvoní, i těm jezdcům na koních, co stále vedou.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
2: Český blaník.
3: Český blaník.
2: Český blaník.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: SpokojenýPes.cz nejen pro psí parťáky. SpokojenýPes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. SpokojenýPes.cz.
6: Rádio Český Blaník.
7: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník. Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
3: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
4: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
3: Alfa křížovky, ty s duhou.
4: A s ptákem.
5: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
6: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zás.

0: Zakončete prázdniny v Zoo Praha.
1: Vršovické divadlo Mana zde uvede pod širým nebem v bývalém Slonici komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Hrajeme poslední týden v srpnu vždy po zavírací hodině.
0: Záštitu převzal britský velvyslanec a 200 korun z každé vstupenky jde na podporu Zoo Praha.
1: Těšíme se na vás.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník. Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
2: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
0: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
5: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
4: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
5: Tak teď už to zvládnem.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

hádám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: ...24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
3: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
4: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
3: Alfa křížovky, ty s duhou
4: a s ptákem.
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
6: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
7: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
6: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
7: Renovace bez úroku? No jasně, bezúročný úvěr. Úrok nula.
6: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

ptačího krýla. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme prd znovu seznát.

0: muziky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Tak jsem si sedl a začal

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.

0: Zorinko, poď ke mne. Zoro, ke mne. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
2: Český blaník.
3: To je blaníček.

0: co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
3: Radio Český Blaník.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve

největší, láska letních lásek jsem. Pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to,

svátek, Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.